need to search for what is missing. I need to help you.

Olomoucko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: úterý bude převážně oblačné a zejména na Jesenicku se mohou objevit přeháňky. Odpoledne už budou srážky ustávat, ale obloha zůstane většinou zatažená. Nejvyšší teploty čekáme mezi 19 a 23 stupni. Ve středu se nám opět oteplí na 28 stupňů, ale místy zůstane oblačno a může nám zapršet. A jak na tom je zbytek Evropy? Španělsko, Řecko i Itálie hlásí 32 stupňů Celsia. Chorvatsku budou v úterý měřit 30 stupňů a k tomu si budou užívat oblačno.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Martina Kvítko Procházková komentuje nejlepší rockové megahity všech dob.
1: Tak dneska si dáme The Who. Při vyslovení tohoto jména si rockeři jednoznačně vybaví jednu z nejúspěšnějších kapel všech dob, která jako jedna z mála v 60. letech silně konkuruje Beatlesákům. Do světové hudby vnášejí Who takzvaný Instrument Destruction a přestože během svého působení zničí opravdu hodně nástrojů, prodají taky hodně nahrávek, víc jak 100 milionů. A to je fakt docela dost, na to, že v uvozovkách vydali jen 14 alb. Rozhodně nesmíme zapomenout na srpen 1969, kdy se koná neuvěřitelný festival ve Woodstocku, na kterém samozřejmě Who nesměli chybět. 300 tisíc diváků, tomu se říká slušná účast. A když se řekne Who, tak já si vybavím i kriminálku Las Vegas, protože tenhle slavný americký seriál doprovází můj oblíbený song Who Are You. Tak jdeme na to, ať se práší za kočárem. Hobluj!
0: Vracíme vaše vzpomínky na nejlepší rockové songy všech dob. Rádio Hana Skyrock.

0: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
1: Černá ráno přišla, zubata, černá ráno přišla.
0: Zubata si na ně jen tak nepřijde. Všech pět pohromadě, a to myslíme doslova,

0: ale poctivý rokový nářez. Pražákům je hej, když míří do Olomouce.
1: Pražákům těm je tu hej, nikam nezapouděj.
0: Pražský výběr v původním složení. Pátek 28. srpna S-Klub Olomouc.
2: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
3: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice. Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12.

0: slavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
1: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí.
2: Nehody, uzavírky, policejní hlídky.
1: Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy.
1: Skyrock. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme další várku informací.
1: Olomouc aktuálně.
2: Ať si připomeneme, jak důležití jsou hasiči. V úterý se v Olomouci koná Den hasičů Olomouckého kraje. Slavnostní akce na Horním náměstí připomene náročnou práci profesionálních a dobrovolných hasičů. Bude tu celodenní atraktivní program s hasiči.
1: Olomoucký kraj aktuálně.
2: Sucho v regionu tlačí radnice k zákazu odebírání povrchové vody. Nově platí na Přerovsku. Omezení se tu týká Bystřičky, Moštěnky, Mlýnského náhonu, Olešnice a Morávky. Zákaz platí až do konce září.
3: Důvodem mimořádného opatření je dlouhodobě nepříznivá hydrologická situace. Ve většině vodních toků na Přerovsku jsou průtoky výrazně pod dlouhodobým průměrem a pohybují se na úrovni hydrologického sucha. U některých drobných toků je vody tak málo, že se místy drží pouze v tůních a terénních prohlubních. Další odběry by mohly situaci ještě zhoršit.
2: Vysvětluje za město Přerov mluvčí Lenka Chalupová. Připomeneme, že zákaz odběru povrchové vody stoků kvůli suchu vyhlásili také Uničov a Litovel. V Uničově se omezení týká Oskavy a Oslavy. V Litovli platí zákaz pro všechny povrchové vody do odvolání. Sucho trápí i Olomoucko a Šternbersko. Zde zákazy odběru platí už od července. V Olomouci lidé nesmějí zalévat či napouštět bazény z Bystřice nebo z Trusovického a Dolanského potoka. Drobné toky v regionu jsou nyní zcela na suchu.
0: Sport.
2: Světová fotbalová hvězda naznačila konec kariéry. Pětinásobný držitel zlatého míče Cristiano Ronaldo uvedl v rozhovoru pro časopis Vogue, že má před sebou asi poslední sezónu. 41-letý kapitán portugalské reprezentace, který od roku 2023 hraje v Saúdské Arábii za Al-Nassr, oznámil, že chce zanechat velký odkaz a v budoucnu cestovat a hrát padel.
0: Počasí.
4: Úterý bude převážně oblačné a zejména na Jesenicku se mohou objevit přehánky. Odpoledne už budou srážky ustávat, ale obloha zůstane většinou zatažená. Nejvyšší teploty čekáme mezi 19 a 23 stupni. Ve středu se nám opět oteplí na 28 stupňů, ale místy zůstane oblačno a může nám zapršet. A jak na tom je zbytek Evropy? Španělsko, Řecko i Itálie hlásí 32 stupňů Celsia. Chorvatsku budou v úterý měřit 30 stupňů a k tomu si budou užívat oblačno.
5: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Skyrock.

0: kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 18. srpen na Skyroku. Začneme domácí hudební událostí z roku 1990.
2: Prezident republiky Václav Havel dopoledne přijal zřejmě největší rockovou legendu všech dob, Rolling Stones.
3: Jejich 500 000 watů bylo slyšet po celé Praze a určitě ještě mnohem dál. U něch původně poněkud neuvěřitelných 100 000 platících diváků se také stalo skutkem. A tak vedle zážitku uměleckého dojde i na naplnění charitativního poslání koncertu s výtěžkem věnovaným na konto výboru dobré vůle a tím ve prospěch postižených dětí.
1: A takhle v televizi tehdy zvali samotný Mick Jagger a Keith Richards.
4: Hi, I'm Mick Jagger. Kamani se valí do Prahy. And we'll be seeing you there on August the 18th. At the Strahov Stadium.
5: Ahoj, Čekoslovakia.
1: Od Stonů jdeme k jejich souputníkům ze 60. let Beatles. Ti 18. srpna 1962 poprvé koncertují v jejich nejznámější sestavě s bubeníkem Ringo Starrem, který na přání nahrávací společnosti nahrazuje Peta Besta. Ve stejný den, ale v roce 1982, se Beatles dostává pocty v domovském Liverpoolu, kde po každém z členů je pojmenována ulice. Nakonec vzpomínka na vstup new metalu do mainstreamu. 18. srpna 1998 vydávají Korn své třetí album Follow the Leader. Deska dosahuje vrcholu prodejního žebříčku Billboard 200 a celosvětově se jí prodalo dosud více jak 14 milionů. I zítra servírujeme chuťovky z historie, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
7: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
8: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
9: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
10: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz
11: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
12: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
13: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
12: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
13: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
12: Tak jdeme!
13: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
17: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
18: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Guláš Festu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Guláš Fest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
19: Olomoucký report CZ.
20: Pořád se něco děje.
19: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
21: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
20: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
22: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Léto se pomaličku blíží do finále a další super festiák je před námi. Pokud chcete zakončit prázdniny pořádnou porcí muziky, zábavy a skvělé atmosféry, zbystřete. Na telefonu Petra Pášová, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Poslední prázdninová sobota bude patřit Holba Festu. Kdy přesně, kde se letos uskuteční, popovídejte.
2: Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna přímo v areálu pivovaru Holba v Hanušovicích. Letos jsme připravili program inspirovaný jeseníky, který propojí skvělou hudbu, poctivé pivo a horskou gastronomii. Novinkou je možnost kempování přímo v areálu od pátku do neděle. Hlavní program v sobotu odstartuje speciálním koncertem Pokáče pod širým nebem a pokračovat bude až do večera koncerty i další doprovodným programem.
1: K tomu se dostaneme. Komu je festival určený?
2: Holba Fest je určený pro všechny, kteří mají rádi hory, dobrou hudbu, poctivé pivo a pohodovou atmosféru. Není to klasický pivní festival, ale celodenní zážitek inspirovaný právě zmíněnými jeseníky. Přijdou si na své mladí lidé, skupiny přátel i rodiny s dětmi. Pokud chcete zažít festival trošku jinak než obvykle, Holba Fest by vám rozhodně neměl uniknout.
1: Otázka zní, v čem bude letošní ročník Holba Festu podle vás ještě jiný a ještě lepší než ty předchozí?
2: Každý rok se snažíme festival posouvat dál, ale to jsme připravili několik novinek. Poprvé nabídneme možnost kempování přímo v areálu pivovaru, speciální akustický koncert Pokáče pod širým nebem i horskou gastronomii, která představí speciality z různých českých pohoří. Chceme, aby si lidé odvezli nejen vzpomínku na skvělé koncerty, ale na celý den plný jedinečných zážitků.
1: O Pokáčovi jsme tedy už slyšeli. A kdo další vystoupí na pódiu Holba Festu v Hanušovicích během poslední prázdninové soboty?
2: Na hlavním pódiu vystoupí Reflexy, Kateřina Marie Tichá, Blue s Jitkou Čvančarovou nebo Valda Gang. My ale nechceme lákat na hudební program. Návštěvníci se mohou těšit také na prohlídky pivovaru, školu čepování, akrobatickou show, losers, cirk, kampany mezi pivovarskými komíny nebo bohatou nabídku horských specialit.
1: Co vstupenky na Holba Fest?
2: Nejvýhodnější je koupit vstupenky v předprodeji na webu Holba www.holba.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mohou si vybrat i zvýhodněné balíčky, včetně kempování nebo speciální vstupenky na koncert Pokáče. Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna v areálu pivovary Holba v Hanušovicích a všechny posluchače na tuto jedinečnou oslavu jeseníku, dobrého piva a skvělé muziky srdečně zveme.
1: Holba Fest 29. srpna v Hanušovicích a s pozvánkou Petra Pášová. Děkujeme, přijedeme.
2: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí, poslouchejte dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Minutu po minutě, hodinu po hodině, den za dnem, rok za rokem.
0: Skyrock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u zpráv. Je úterý 18. srpna. Nová knihovna v Olomouci má šanci vyhrát cenu. Pobočka knihovny města Olomouce Kotelna na Trnkově ulici, která vznikla přebudováním výměníkové stanice, se dostala mezi 10 finalistů soutěže Brownfield roku 2026. Ta hodnotí proměny nevyužívaných objektů. O vítězi rozhodne komise odborníků a výsledky budou v říjnu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Co byste udělali, kdyby vás na železničním přejezdu sevřely závory? Včera se to stalo řidičce osobního auta na přejezdu mezi Přerovem a Hulínem. Na místo se řítil vlak se stovkami lidí. Vyřešila to tak, že se nikdo nezranil.
3: Podle prvotního šetření řidička pravděpodobně oslněná sluncem přehlédla světelnou a zvukovou signalizací i padající závory. Vyjela na železniční přejezd, kde se mezi tím závory zcela sklopily. Žena pak pohotově zareagovala a před přijíždějícím vlakem vyrazila s vozidlem vpřed, prorazila závoru a přejezd opustila. Ke srážce mezi vlakem a vozidlem nedošlo.
2: Říká za policii komisař Libor Hejtman. Událost je i nadále v šetření policie.
1: Olomoucký kraj aktuálně.
2: Silné bouřky s přívalovým deštěm a silným větrem včera zasáhly Olomoucký kraj. Hasiči v regionu vyjeli zhruba k 90 událostem. Nejvíc zásahů měli na Prostějovsku, Olomoucku, Mohelnicku a Šternbersku. Hasiči při bouřkách odstraňovali především popadané stromy a ulomené větve, které bránily provozu na silnicích. Ve výjimečných případech museli čerpat vodu ze sklepů. Situace se v kraji už uklidnila.
0: Sport.
2: Lavičku druholigové fotbalové Kroměříže opouští trenér Darko Šuškavčevič. Černohorský kouč rezignoval po sobotní vysoké porážce 0-4 s Jihlavou, po níž je tým v lize poslední. Nástupce kouče klub zatím neoznámil.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
4: Tak včera večer nám něco málo napršelo, ale meteorologické sucho tím nekončí. A jak hlásí naše pole a zahrádky, chtělo by to víc než 15 mm srážek. Víme, jak bude. Odpoledne a večer od západu čekáme další přehánky anebo bouřky, jinak na Moravě by mělo být většinou polojasno s trochou mraků a s teplotami kolem 22 stupňů. A stále platí, že ve středu a ve čtvrtek naměříme letních 25 až 27.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci pokračují opravy na náměstí Hrdinů a taky na třídě Svobody. Světelná signalizace aktuálně nefunguje na křižovatce u Drápala. Jinak počítáme se zdržením na trase Olomouc-Šternberg a obráceně. Na Chválkovické totiž probíhají stavební práce a úpravy chodníků. A ještě se podíváme do Prostějova, kde se opravuje nadjezd u Vitany, takže zavřená je tu Kralická ulice od Dolní po Kojetínskou. Komplikuje to i sjezd z dálnice D46 Prostějov střed, takže od Olomouce se do města dostaneme pouze u Teska. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, svému životu dáváte nový smysl. Býci, pokud možno, nic neřešte s horkou hlavou. Blíženci, další úspěchy máte na dosah ruky. Radci, zjistíte, co je pro vás důležité. Lvi, jakákoliv kreativní činnost vám prospěje. Pany, myslete optimisticky a basta. Váhy, vaše výsledky mohou být lepší, když nespěcháte. Štíři, bude šance k osobnímu růstu. Střelci, hoďte za hlavu všechny trable. Kozorozi, problémy nejsou překážky, jsou to příležitosti. Vodnáři, nezapomeňte, že všechno má svůj čas. A co my ryby? Když pošleme do vesmíru dobrou energii, tak se nám určitě zase vrátí.
1: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 3 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
5: Plán na 22. srpna? V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Try4, Jako fakt a Metalový donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
9: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
8: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
9: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
8: Vstupenky na smsticket.cz.
9: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunatic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
14: V Galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
1: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Letní servis na Skyroku.
1: Léto dál láká k nějaké romantické procházce, ať už tady u nás, nebo u moře. A pokud se potíte někde na pláži, tak si možná ze zvyku na sebe šplíchnete oblíbený parfém. Ovšem pozor, běžné vůně často obsahují alkohol nebo esenciální oleje, které v kombinaci s UV zářením spouštějí chemickou reakci. Výsledkem mohou být nevzhledné pigmentové skvrny na krku a dekoltu, které se pak těžko odstraňují. A to není všechno. Z parfému může někdy vzniknout i ošklivá alergická reakce a podráždění. V létě sáhněte raději po tělových sprejích bez alkoholu anebo nechte parfémování až na večerní párty po západu slunce.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: Rok, rok, rok. A furt rok. Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyroku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Pojďte si je poslechnout. Je úterý 18. srpna. Srážka vlaku s dobytkem na Olomoucku. Oznámení o této události přijala policie v neděli večer. K nehodě s tragickým koncem pro zvířata došlo na trase mezi Domašovem a Moravským Berounem.
2: Poblíž trati se páslo stádo krav. Dvě zvířata se během pastvy dostala až na koleje, kde následně došlo ke střetu s projíždějícím vlakem. Vzhledem k profilu trati nebyl strojvedoucí schopen vlak včas zastavit. Zvířata srážku nepřežila. Ve vlaku v té době cestovalo celkem 45 osob, které neutrpěly žádné zranění. Na místě nebyla zjištěna žádná škoda na vlakové soupravě.
1: Doplnil ke srážce policejní vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Na Přerovsku se dál rozšiřuje zákaz odběru povrchové vody kvůli suchu. Po dřívějších omezeních vydal vodoprávní úřad zákaz také pro Bečvu, Moravu, Blatu či Hanou a jejich přítoky. Opatření tak platí už na celém správním obvodu Přerova. Zamíříte do lázní, abyste se dali do pořádku a místo toho vás čekají další potíže. V Pryznicových lázních v Jeseníkách zaznamenali hygienici už 111 případů náhlých zažívacích potíží. Pacienty trápí zvracení či průjmy a zdroj nákazy se stále zjišťuje. Lázně už přijali hygienická opatření a fungují v běžném provozu, píše o tom ČTK.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Od ledna víc peněz pro rodiče. Prezident Petr Pavel podepsal zvýšení rodičovské k dětem narozeným od 1. ledna 2027. Příspěvek vzroste o 50 000 korun na 400 000. V případě narození dvojčat a vícerčat bude příspěvek dvojnásobný.
0: Sport.
1: A jak se dařilo tenistům z našeho regionu na turnaji světového okruhu v Cincinnati? Přední tenista prostějovského klubu Jakub Menčík postoupil do osmifinále, když porazil Australana Hidžigatu 2-0 na sety. Jiří Lehečka na turnaji končí po prohře 1-2 s Francouzem Fisem a hvězda přerovského klubu Linda Nosková zvládla postup do osmifinále díky vítězství 2-0 nad Dánkou Tausonovou.
0: Počasí.
4: Už jste to slyšeli? Středozemní moře se prý přehřívá. Má tropických 30 stupňů, což mimo jiné v daném regionu zvyšuje riziko extrémních bouří. Víme, jak bude. Tady u nás na Moravě dneska zhruba 20 až 22 stupňů, zítra a ve čtvrtek letních 25 až 27. Dál také platí, že občas to tento týden může být s deštěm anebo s přehánkami a bio máme mezi jedničkou a dvojkou, což je mírná anebo střední zátěž.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci se dál pracuje na náměstí Hrdinu a na třídě Svobody. Dlouhodobě máme omezení na Tabuláku, na Stupkově, na křižovatce Erenburgova, Pražská anebo na Slavonínské. Nehoda se dořešuje na silnici 445, je to u Malé Morávky, jde o havárii osobáku a policejní hlídku nám hlásíte v Blansku na Vodní. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz. Skyrock. Na Zábřešsku na 103,7 FM.

0: Skyrock kalendárium.
1: 18. srpen je tady v plné parádě. Narozeniny slaví zpěvák Mika, také sportovní komentátor Robert Záruba a nebo programový šéf našich tří rádií Hana Skyrock Metropole Marek Berger. Takže všechno nejlepší.
2: Vaše letní rádio a číslo jedna. Jedeme dál.
1: Jasně, Marku, jedeme dál. Svátek má mimochodem každá Hela, Helča, Helenka a na dnešek připadá také Den šťastné náhody. A vy ladíte to nejlepší rádio. Náhoda? Nemyslím si. Je tady dál úterý 18. srpna 2026. Skyrock kalendárium.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsou kapely, které hrají. A pak je pražský výběr.
5: Legenda, která psala historii české rockové scény.
4: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
5: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
4: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
5: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
4: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
6: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
7: Lodie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
8: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
9: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér, garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markízy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
10: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice. Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
12: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
13: 3, 2, 1, čau prázdniny. V neděli 23. srpna to na výstavišti Kroměříž rozjedeme naplno. Koncert Jaroslava Uhlíře, kolotoče, tvoření i akční stezka, prostě pohodový den pro celou rodinu. Předprodej vstupenek je spuštěn. Více na výstavišti Kroměříž.cz.
14: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Léto se pomaličku blíží do finále a další super festiák je před námi. Pokud chcete zakončit prázdniny pořádnou porcí muziky, zábavy a skvělé atmosféry, zbystřete. Na telefonu Petra Pášová, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Poslední prázdninová sobota bude patřit Holba Festu. Kdy přesně, kde se letos uskuteční? Popovídejte.
2: Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna přímo v areálu pivovaru Holba v Hanušovicích. Letos jsme připravili program inspirovaný jeseníky, který propojí skvělou hudbu, poctivé pivo a horskou gastronomii. Novinkou je možnost kempování přímo v areálu od pátku do neděle. Hlavní program v sobotu odstartuje speciálním koncertem Pokáče pod širým nebem a pokračovat bude až do večera koncerty i další doprovodným programem.
1: K tomu se dostaneme. Komu je festival určený?
2: Holba Fest je určený pro všechny, kteří mají rádi hory, dobrou hudbu, poctivé pivo a pohodovou atmosféru. Není to klasický pivní festival, ale celodenní zážitek inspirovaný právě zmíněnými jeseníky. Přijdou si na své mladí lidé, skupiny přátel i rodiny s dětmi. Pokud chcete zažít festival trošku jinak než obvykle, Holba Fest by vám rozhodně neměl uniknout.
1: Otázka zní, v čem bude letošní ročník Holba Festu podle vás ještě jiný a ještě lepší než ty předchozí?
2: Každý rok se snažíme festival posouvat dál, ale to jsme připravili několik novinek. Poprvé nabídneme možnost kempování přímo v areálu pivovaru, speciální akustický koncert Pokáče pod širým nebem i horskou gastronomii, která představí speciality z různých českých pohoří. Chceme, aby si lidé odvezli nejen vzpomínku na skvělé koncerty, ale na celý den plný jedinečných zážitků.
1: O Pokáčovi jsme tedy už slyšeli. A kdo další vystoupí na pódiu Holba Festu v Hanušovicích během poslední prázdninové soboty?
2: Na hlavním pódiu vystoupí Reflexy, Kateřina Marie Tichá, Blue Basitkou Čvančarovou nebo Valda Gang. My ale nechceme lákat na hudební program. Návštěvníci se mohou těšit také na prohlídky pivovaru, školu čepování, akrobatickou show, losers, cirk, kampany mezi pivovarskými komíny nebo bohatou nabídku horských specialit.
1: Co vstupenky na Holba Fest?
2: Nejvýhodnější je koupit vstupenky v předprodeji na webu Holba www.holba.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mohou si vybrat i zvýhodněné balíčky, včetně kempování nebo speciální vstupenky na koncert Pokáče. Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna v areálu pivovary Holba v Hanušovicích a všechny posluchače na tuto jedinečnou oslavu jeseníků, dobrého piva a skvělé muziky srdečně zveme.
1: Holba Fest 29. srpna v Hanušovicích a s pozvánkou Petra Pášová. Děkujeme, přijedeme.
2: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí, poslouchejte dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
2: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Vítejte u dalších zpráv. Začneme v olomoucké městské hromadné dopravě. Dočkali jsme se. Dopravní podnik města Olomouce spustil zkušební provoz nových označovačů ve vozech městské hromadné dopravy. Na těchto nových validátorech si lze koupit jízdné platební kartou. Nyní fungují v několika tramvajích a autobusech. Do konce srpna budou validátory fungovat ve všech vozech olomoucké MHD. Jízdenka z validátoru bude elektronická, ale v případě potřeby ji terminál i vytiskne. A co se pak do budoucna stane s automaty na jízdenky?
4: V tuto chvíli se neplánuje nějaké jejich rušení nebo něco podobného, nicméně jsou to už starší zařízení, která postupně dosluhují, tudíž v případě, že někde ten automat přestane fungovat, tak už pravděpodobně nedojde k jeho nahrazení novým.
3: Vysvětluje mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová. Vyšetřování velké železniční havárie u Hustopečí nad Bečvou na Hranicku je u konce. Dopravní inspekce má po půl druhém roce hotovou vyšetřovací zprávu z havárky vlaku, který vezl toxický benzen. Inspektoři škodu vyčíslili na více než 430 milionů korun a dle serveru z dopravy.cz se ukazuje, že za havárkou stojí chyba strojvedoucích. V místě s povolenou 40 jeli 95 km v hodině. Po období sucha přichází déšť a dorazí až do střední Evropy, tedy i k nám do Česka. Meteorologové očekávají výrazné srážky, které pomohou zlepšit stav svrchních vrstev půdy a zeleně. Ovšem, jak píší novinky.cz, hlubší vrstvy půdy a vodní toky budou potřebovat na obnovu delší období s pravidelnými srážkami.
0: Sport.
3: Čeští tenisté vyhlížejí střet 2. kola kvalifikace Davisova poháru. 18. a 19. září budeme hrát v Praze proti výběru Spojených států. A jakou sestavu hráčů se rozhodl nasadit nehrající kapitán Tomáš Berdych?
5: Ta aktuální první nominace, která je vlastně platná, tak já jsem se rozhodl vlastně pro 5 jmen. A první jméno je Jirka Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Machač, Vít Kopřiva a Patrik Rykl.
3: Oznámil na tiskové konferenci kapitán českých tenistů Tomáš Berdych.
0: Počasí.
6: Tak včera večer nám něco málo napršelo, ale meteorologické sucho tím nekončí. A jak hlásí naše pole a zahrádky, chtělo by to víc než 15 mm srážek. Víme, jak bude. Odpoledne a večer od západu čekáme další přehánky anebo bouřky, jinak na Moravě by mělo být většinou polojasno s trochou mraků a s teplotami kolem 22 stupňů. A stále platí, že ve středu a ve čtvrtek naměříme letních 25 až 27.
0: Doprava.
6: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci Hejčíně platí na ulici Tomková snížená rychlost. Ano, můžeme tu maximálně 30 a zpomalit musíme třeba taky na Svornosti nebo na Krapkově u parku. I tady je zóna 30. Jinak odstavené auto máme teď hlášené v Prostějově na Konečné a policejní hlídka je na D1 na exitu Kroměříž Východ nebo na dálnici D55 u exitu Hulín Východ a taky, když se jede kolem Záhlinic. Tak hlavně šťastnou cestu.
7: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
2: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
1: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
2: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
1: Tak jdeme!
2: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme tu pro vás aktuální informace, ať máte přehled. Dnes se můžete potkat v Olomouci na Horním náměstí s hasiči, ale nebojte, nehoří. Koná se tu Den hasičů Olomouckého kraje. Slavnostní akce nám připomíná náročnou práci profesionálních a dobrovolných hasičů. Je tu atraktivní program pro děti i dospělé.
3: Přerovsko aktuálně.
2: A co se děje na Přerovsku? Po Bystřičce a Moštěnce přichází na řadu i řeka Bečva. Kvůli suchu začal platit zákaz odběru povrchové vody i na dalších tocích v Přerově a okolí.
4: Poté, co minulý týden vstoupilo v platnost omezení pro Bystřičku, Moštěnku, Mlýnský Náhon, Olešnici a Morávku, vydal vodoprávní úřad další opatření také pro vodní toky Bečva, Strhanec, Morava, Blata, Valova a Hana, a to včetně všech jejich přítoků. Zákaz tak nyní platí na celém území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov.
2: Vysvětluje mluvčí Přerová Lenka Chalupová.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Škola už na nás mrká, blíží se začátek školního roku a s ním i větší výdaje na děti. Jak to teď vypadá? Zářijový začátek školního roku přinese rodičům dětí na základních školách výdaje v rozmezí 5 až 15 tisíc korun, ukazuje průzkum novinek.cz. Vedle nákupu pomůcek, jako jsou aktovky či sešity, rostou i náklady na obědy či kroužky. Nástup na střední školu vyjde rodiče ještě dráž. Celkové náklady na začátku školního roku začínají u částky 10 tisíc korun. Výdaje rostou kvůli vyšším nárokům na vybavení, kroužky, na dojíždění i stravování žáků.
0: Sport.
2: Svou formu prověřují hokejové kluby z našeho regionu před novou sezónou. Přípravný zápas dnes na domácím ledě hrají přerovští Zubři. Od 17 hodin 30 minut vyzvou Vsetín a pak od 18 hodin utkání Berani Zlín proti Žilině a Kroměříž versus Šumperk. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
0: Počasí.
5: Už jste to slyšeli? Středozemní moře se prý přehřívá. Má tropických 30 stupňů, což mimo jiné v daném regionu zvyšuje riziko extrémních bouří. Víme, jak bude. Tady u nás na Moravě dneska zhruba 20 až 22 stupňů, zítra a ve čtvrtek letních 25 až 27. Dál také platí, že občas to tento týden může být s deštěm anebo s přehánkami a bio máme mezi jedničkou a dvojkou, což je mírná anebo střední zátěž.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí preventivní měření v takových těch rizikových lokalitách, jako je například v Holici, Náves Svobody, ulice Keplerová, Rooseveltová, Střední Novosadská nebo Švajcerova. Jinak stacionární radar máme v Prostějově na Brněnské nebo taky ve Štrmberku na Jivavské. A ještě se podíváme do Přerova, kde se aktuálně opravuje nábřeží Edvarda Beneše až do konce září. Platí tu nejrůznější částečná omezení a krátkodobé uzavírky. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Profesore, zas ten váš Olprán.
1: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 3 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
0: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
1: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
2: Plán na 22. srpna. V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
3: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
4: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Třáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunetic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
8: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
7: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
8: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
7: Vstupenky na smsticket.cz.
8: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
9: Skyrock.
10: Skyrock.
9: Skyrock. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: námi máte tu nejlepší muziku a taky tu nejlepší zábavu. V olomouckém kině Metropol, dneska Bar Dotky. Tahle nová česká komedie plná slunce, vína a smíchu nás pobaví také zítra v letním kině v Mostkovicích. Už zítra v Olomouci na Letňáku recitál Malý princ s Janem Cinou a Unique Orchestra. Začátek je ve 20 hodin a prý zbývají poslední lístky. Na olomouckých Poděbradech se tak něco chystá. Bude to Langošový víkend, volume 3. Zveme také na jedno speciální rozloučení s prázdninami v sobotu 22. srpna od 14. hodiny v Luběnicích v areálu Za kulturákem. Bude tady třeba pohádková cesta a pěnová party a v sobotu taky bude Family Fest Lavina v Hranicích, což je den pro celou rodinu. V sadech československých legií cymbálovka, pole dance, Lenka Dusilová anebo zpívánky Strýčka Líčka. Tak se budeme těšit na lavinu radosti a smíchu v sobotu v Hranicích. Rozhodně si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
4: Holbafest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holbafest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Guláš Festu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Guláš Fest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
8: V Galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
1: Skyrock.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme vám další zprávy. Po 8 letech má Zoo Olomouc dvě nová mláďata zoborožce šedolícího. Jde o první odchov nového chovného páru tohoto pozoruhodného ptáka, který žije ve východní Africe, a zároveň o odchov v druhé generaci. Před zvěstí nových mláďat je u zoborožce šedolícího zvláštní rituál. Samice se sama blátem zazdí do dutiny stromu. Od té doby je pak zcela odkázána na péči samce a následně už se s mláďaty probourá ven.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Prostějov má v plánu znovu přispět na opravu fasády Plumlovského zámku. Radní doporučují schválit dotaci 1 000 000 korun. Město tak plánuje navázat na předchozí 2 000 000 podporu z let 2024 a 2025. Přípravy opravy fasády Vysokého zámku v Plumlově vyjdou na více než 100 milionů. Plumlov už na projekt získal evropskou dotaci 56 milionů. Hledání hudby v chytrém telefonu za volantem je život ohrožující. Počet obětí smrtelných dopravních nehod ve Spojených státech roste ve dnech, kdy populární zpěváci vydávají nová alba. Podle studie Harvardovy univerzity zatím stojí právě nepozornost řidičů, kteří za volantem streamují novou hudbu na chytrých mobilech, píše o tom ČTK.
0: Sport.
2: Vrchol sezóny rychlostní kanoistiky je za dveřmi. 26. srpna začne v Polsku mistrovství světa. Na akci se představí 22 českých posádek. Největší českou naději na medaili bude suverén letošní sezóny Martin Fuchsa. Uvidíme, jak se našim zadaří.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Odpoledne očekáváme převážně oblačno. Na Jesenicku se nám vyskytnou lokální přehánky. Jinde nám sprchne jen výjimečně. Teplotní maxima pro dnešek jsou na 19 až 23 stupních. Na horách máme trochu chladněji, tam naměříme kolem 12 až 16. Zítra čekáme mírné oteplení. Rtuť teploměru se přes den vyšplhá k 22 až 26 stupňům. Lokálně nám může spadnout přehánka nebo déšť. Jen se nám trochu zhorší biozátěž. Dnešní jedničky, tedy nejlepšího stupně, na dvojku.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu nám hlásíte v Olomouci v ulici Brněnská před zastávkou Pionýrská ve směru na Smetanovy sady. Na místě je policie, projíždíme opatrně. Havárie osobáku se momentálně řeší taky na Vyškovsku mezi obcemi Bohaté Málkovice a Bohdalice Pavlovice. Na mostku přes Rostěnický potok. Auto na silnici překáží, s opatrností je ale možné projet. Dořešuje se taky bouračka v Troubkách na Přerovsku v ulici Vlkošská. Policejní hlídky číhají na D35 na exitu Unčovice, ve Svitavách v ulici U Tří mostů a taky na D1 na exitu Hulín Západ. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
4: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 18. srpen na Skyroku. Začneme domácí hudební událostí z roku 1990.
2: Prezident republiky Václav Havel odpoledne přijal zřejmě největší rockovou legendu všech dob, Rolling Stones.
3: Jejich 500 000 watů bylo slyšet po celé Praze a určitě ještě mnohem dál. U něch původně poněkud neuvěřitelných 100 000 platících diváků se také stalo skutkem. A tak vedle zážitku uměleckého dojde i na naplnění charitativního poslání koncertu s výtěžkem věnovaným na konto výboru dobré vůle a tím ve prospěch postižených dětí.
1: A takhle v televizi tehdy zvali samotný Mick Jagger a Keith Richards.
4: Hi, I'm Mick Jagger. Kamani sebali do Prahy. And we'll be seeing you there on August the 18th. At the Strahov Stadium.
5: Ahoj, Čekoslovakie.
1: Od Stonů jdeme k jejich souputníkům ze 60. let Beatles. Ti 18. srpna 1962 poprvé koncertují v jejich nejznámější sestavě s bubeníkem Ringo Starrem, který na přání nahrávací společnosti nahrazuje Peta Besta. Ve stejný den, ale v roce 1982, se Beatles dostává pocty v domovském Liverpoolu, kde po každém z členů je pojmenována ulice. Nakonec vzpomínka na vstup new metalu do mainstreamu. 18. srpna 1962 1998 vydávají Korn své třetí album Follow the Leader. Deska dosahuje vrcholu prodejního žebříčku Billboard 200 a celosvětově se jí prodalo dosud víc jak 14 milionů. I zítra servírujeme chuťovky z historie, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice. Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
8: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
9: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
8: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
9: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
8: Tak jdeme!
9: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
10: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky.

0: Letní servis na Skyroku.
1: Léto dál láká k nějaké romantické procházce, ať už tady u nás, nebo u moře. A pokud se potíte někde na pláži, tak si možná ze zvyku na sebe šplíchnete oblíbený parfém. Ovšem pozor, běžné vůně často obsahují alkohol nebo esenciální oleje, které v kombinaci s UV zářením spouštějí chemickou reakci. Výsledkem mohou být nevzhledné pigmentové skvrny na krku a dekoltu, které se pak těžko odstraňují. A to není všechno. Z parfému může někdy vzniknout i ošklivá alergická reakce a podráždění. V létě sáhněte raději po tělových sprejích bez alkoholu anebo nechte parfémování až na večerní párty po západu slunce.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku. Skyrock.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děkujeme, že nás posloucháte. Jsou tu zprávy. Dál pro vás sledujeme detaily zásadní novinky v městské hromadné dopravě v Olomouci. Dopravní podnik spustil ve 20 tramvají a autobusů terminály pro nákup jízdenek platební kartou. To od nás víte. A postupně uvede do provozu další.
2: Máme plánováno v každém voze jeden validátor, u dalších vozů dva. Nicméně v současné době už máme objednány nové elektrobusy, nové tramvaje, nové dieselové autobusy a u těchto dodávek už uvažujeme o tom, že v každém vozidle budou tři validátory, to znamená u každých dveří bude samostatný validátor. Postupně budeme zahušťovat.
1: Vysvětlil předseda představenstva dopravního podniku města Olomouce Jaroslav Michalík. Do konce srpna mají tyto moderní validátory fungovat ve všech 150 vozech městské hromadné dopravy. Olomouc byla posledním krajským městem, kde nešlo ve vozech MHD koupit jízdenku kartou.
3: Prostějov aktuálně.
1: Ochrana památek v Prostějově, zahrádku, vstupy a vjezdy Národního domu v Prostějově budou nově hlídat kamery. Radní schválili nákup 4 kamer, které mají chránit jedinečnou secesní památku před vandaly, informuje město Prostějov. Obavy z požárů povolili. Meteorologové v úterý v celé České republice zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Ta platila kvůli suchu a vedru několik týdnů. Riziko ale snížily srážky, které se začaly objevovat v neděli.
0: Sport.
1: Hodně vysokého hráče sehnal pod koš basketbalový tým BK Olomoucko. V sestavě týmu Národní basketbalové ligy našel místo 2 metry 10 vysoký Američan Manny Bates. 26-letý hráč podepsal z Hanáky smlouvu na jednu sezónu.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Vypadá to, že se teplotní maxima budou až do pátku držet pod 30. Někdy sice těsně, ale přece. Dnešní maxima mají vylézt k 23 stupňům, zítřejší slibují 22 až 26 stupňů. Ve čtvrtek počítáme, že rtuť teploměru vyleze nejvýše k 28. V pátek pak k 29. V průběhu týdne by nám taky mohlo několikrát sprchnout, což ocení i alergici, protože ve vzduchu je teď významný pilový alergen ambrózie.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci vyšetřujeme nehodu v ulici Brněnská před zastávkou Pionýrská ve směru na Smetanovy sady. Na místě je policie. K bouračce došlo taky v Šumperku v ulici Temenická. Na místě jsou záchranné složky, probíhá vyšetřování nehody. Hlásíte nám, kde jste potkali policejní hlídky. Jsou na D46 na exitu Olšany u Prostějova, ve Svitavách v ulici u Tří mostů. Potkat je můžeme taky v Otrokovicích v ulici Zlínská a ve Vyškově v ulici Kroměřížská. Tak jděte opatrně a dál s naším rádiem.
0: Tak a teď už hrajem.
3: Skyrock.

0: Máme tu úterý 18. srpna a společně ho držíme v pořádném tempu. Jaké historické milníky nebo zajímavosti se k dnešnímu dni vážou, to si rozebereme ještě během této hodinky v našem kalendáriu. Než na to přijde řada, dopřejte knoflíku hlasitosti trochu pohybu doprava, ať si můžeme pořádně na hlas užít náš nejlepší rockový výběr. Posloucháte Skyrock.
1: Skyrock. Na Vyškovsku na 100,1 FM.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: 5 nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Holba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
7: Máme pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
8: Největší hity 80. a 90. let.
7: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
8: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rockem a raritními rockovými špeky, které jinde neuslyšíte.
9: Současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
7: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
8: To je Radio Haná,
7: Skyrock
8: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Skyrock kalendárium.
1: 18. srpen je tady v plné parádě. Narozeniny slaví zpěvák Mika, také sportovní komentátor Robert Záruba anebo programový šéf našich tří rádií Hana Skyrock Metropole Marek Berger. Takže všechno nejlepší.
2: Vaše letní rádio a číslo jedna. Jedeme dál.
1: Jasně, Marku, jedeme dál. Svátek má mimochodem každá Hela, Helča, Helenka a na dnešek připadá také Den šťastné náhody. A vy ladíte to nejlepší rádio. Náhoda? Nemyslím si. Je tady dál úterý 18. srpna 2026. Kalendárium.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Informace od nás rovnou k vám. Právě teď začínají zprávy. Nová knihovna v Olomouci má šanci vyhrát cenu. Pobočka knihovny města Olomouce Kotelna na Trnkově ulici, která vznikla přebudováním výměníkové stanice, se dostala mezi 10 finalistů soutěže Brownfield roku 2026. Ta hodnotí proměny nevyužívaných objektů. O vítězi rozhodne komise odborníků a výsledky budou v říjnu.
1: Prostějov aktuálně.
2: Budeme si moci v Prostějově udělat fotku se speciálním rámečkem. V Kolářových sadech město nechá brzy vytvořit dřevěný fotopoint v podobě srdce. Další fotopoint radnice plánuje ještě v centru Prostějova. Zpřístupnit kulturu co nejširšímu okruhu lidí, to je aktuální cíl Ministerstva kultury. Nově proto zpřístupní Státní galerie veřejnosti zdarma, a to od září, každou první neděli v měsíci, zatím do konce roku.
3: Ty volné neděle pro nás i pro ty lidi představují příležitost vrátit se na oblíbená místa, poznat stále sbírky, objevit muzea či galerie, kam se dosud nevydali, a tím pádem získává daleko silnější vztah našemu kulturnímu dědictví, než dosud, kdyby to ani nenapadlo, kdyby to bylo zastupné.
2: Vysvětlil pro ČTK ministr kultury Otto Klempíř. Seznam galerií, které budou od září každou první neděli v měsíci přístupné veřejnosti zdarma, najdeme na webu Ministerstva kultury. Například v Olomouci jde o expozice v Muzeu umění, v Muzeu moderního umění a v Arcidiecézním muzeu.
0: Sport.
2: Lavičku druholigové fotbalové Kroměříže opouští trenér Darko Šuškavčevič. Černohorský kouč rezignoval po sobotní vysoké porážce 0-4 s Jihlavou, po níž je tým v lize poslední. Jeho nástupce klub zatím neoznámil.
0: Počasí.
4: Přinesli déšť, svatá Helena bývá Otava dlouho zelená. To je pronostika na dnešní den a vypadá to nadějně. Na Jesenicku a Šumpersku by nám opravdu měly přijít lokální přehánky. Pozdě večer by nám mohlo sprchnout i na jiných místech Hané. Zítřek pak přinese mírné oteplení, bude většinou oblačno, lokálně nám zabubnují dešťové kapky na okno. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 22 až 26 stupňům.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Na nefunkční semafor si dáme pozor v Olomouci v ulici Havlíčkova u zastávky Okresní soud. Opatrně projíždíme taky kolem nehody na Kruháči na výjezdu z obce Rájec Jestřebí ve směru na Doubravice nad Svitavou. Osobák tu narazil do svodidel, havárie se tu došetřuje. Policejní hlídky potkáme ve Zlíně na třídě Tomáše Bati, na D1 na exitu Lipník Trnávka, v Zábřehu v ulici Olomoucká a taky v Olomouci v ulici Divišova. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

0: Rádio Skyrock, váš denní přísun poctivé energie. Naše vlny teď patří jednomu skvělému hitu za druhým. K poctivým kytarám vám ale servírujeme i čerstvé dění z Hané, zábavné magazíny nebo rozhovory se zajímavými osobnostmi. A přesně na jednoho takového hosta se můžete těšit už brzy. S vámi je Skyrock.
1: Skyrock. Na Bruntálsku na 91,8 FM.

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Plán na 22. srpna. V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší Pěna i Hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
2: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
3: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunatic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně Městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz.
8: V Mžiku doručíme.
9: Profesore, zas ten váš Olprán.
10: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
9: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
10: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
11: V galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Léto se pomaličku blíží do finále a další super festiák je před námi. Pokud chcete zakončit prázdniny pořádnou porcí muziky, zábavy a skvělé atmosféry, zbystřete. Na telefonu Petra Pášová, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Poslední prázdninová sobota bude patřit Holba Festu. Kdy přesně, kde se letos uskuteční? Popovídejte.
2: Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna přímo v areálu pivovaru Holba v Hanušovicích. Letos jsme připravili program inspirovaný jeseníky, který propojí skvělou hudbu, poctivé pivo a horskou gastronomii. Novinkou je možnost kempování přímo v areálu od pátku do neděle. Hlavní program v sobotu odstartuje speciálním koncertem Pokáče pod širým nebem a pokračovat bude až do večera koncerty i další doprovodným programem.
1: K tomu se dostaneme. Komu je festival určený?
2: Holba Fest je určený pro všechny, kteří mají rádi hory, dobrou hudbu, poctivé pivo a pohodovou atmosféru. Není to klasický pivní festival, ale celodenní zážitek inspirovaný právě zmíněnými jeseníky. Přijdou si na své mladí lidé, skupiny přátel i rodiny s dětmi. Pokud chcete zažít festival trošku jinak než obvykle, Holba Fest by vám rozhodně neměl uniknout.
1: Otázka zní, v čem bude letošní ročník Holba Festu podle vás ještě jiný a ještě lepší než ty předchozí?
2: Každý rok se snažíme festival posouvat dál, ale to jsme připravili několik novinek. Poprvé nabídneme možnost kempování přímo v areálu pivovaru, speciální akustický koncert Pokáče pod širým nebem i horskou gastronomii, která představí speciality z různých českých pohoří. Chceme, aby si lidé odvezli nejen vzpomínku na skvělé koncerty, ale na celý den plný jedinečných zážitků.
1: O Pokáčovi jsme tedy už slyšeli. A kdo další vystoupí na pódiu Holba Festu v Hanušovicích během poslední prázdninové soboty?
2: Na hlavním pódiu vystoupí Reflexy, Kateřina Marie Tichá, Blue s Jitkou Čvančarovou nebo Valda Gang. My ale nechceme lákat na hudební program. Návštěvníci se mohou těšit také na prohlídky pivovaru, školu čepování, akrobatickou show, losers, cirk, kampany mezi pivovarskými komíny nebo bohatou nabídku horských specialit.
1: Co vstupenky na Holba Fest?
2: Nejvýhodnější je koupit vstupenky v předprodeji na webu Holba www.holba.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mohou si vybrat i zvýhodněné balíčky, včetně kempování nebo speciální vstupenky na koncert Pokáče. Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna v areálu pivovary Holba v Hanušovicích a všechny posluchače na tuto jedinečnou oslavu jeseníků, dobrého piva a skvělé muziky srdečně zveme.
1: Holba Fest 29. srpna v Hanušovicích a s pozvánkou Petra Pášová. Děkujeme, přijedeme.
2: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí, poslouchejte dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock. Skyrock.

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme tu pro vás aktuální informace, ať máte přehled. Rozvíjejí se nové sady v Olomouci. Stavbaři zbourají starou a nevyužívanou plynovou kotelnu na sídlišti na Zikově ulici. Místo pak nechá radnice zatravnit a vznikne tu i parkoviště. Bourání kotelny skončí v závěru srpna. Demolice staré kotelny je součástí proměny této části sídliště na nových sadech. Připomeneme, že z bývalé výměníkové stanice na Zikově ulici vznikla nová pobočka knihovny města Olomouce a ta od letoška půjčuje přes 15 000 knih.
1: Přerovsko aktuálně.
2: A co se děje na Přerovsku? Po Bystřičce a Moštěnce přichází na řadu i řeka Bečva. Kvůli suchu začal platit zákaz odběru povrchové vody i na dalších tocích v Přerově a okolí.
3: Poté, co minulý týden vstoupilo v platnost omezení pro Bystřičku, Moštěnku, Mlýnský Náhon, Olešnici a Morávku,

0: zákaz tak nyní platí na celém území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov.
1: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Škola už na nás mrká, blíží se začátek školního roku a s ním i větší výdaje na děti. Jak to teď vypadá? Zářijový začátek školního roku přinese rodičům dětí na základních školách výdaje v rozmezí 5 až 15 tisíc korun, ukazuje průzkum novinek.cz. Vedle nákupu pomůcek, jako jsou aktovky či sešity, rostou i náklady na obědy či kroužky. Nástup na střední školu vyjde rodiče ještě dráž. Celkové náklady na začátku školního roku začínají u částky 10 tisíc korun. Výdaje rostou kvůli vyšším nárokům na vybavení, kroužky, na dojíždění i stravování žáků.
3: Sport.
1: Svou formu prověřují hokejové kluby z našeho regionu před novou sezónou. Přípravný zápas dnes na domácím ledě hrají přerovští Zubři. Od 17 hodin 30 minut vyzvou Vsetín a pak od 18 hodin utkání Berani Zlín proti Žilině a Kroměříž versus Šumperk. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
3: Počasí.
4: Víme, jak bude. Odpoledne očekáváme převážně oblačno. Na Jesenicku se nám vyskytnou lokální přehánky. Jinde nám sprchne jen výjimečně. Teplotní maxima pro dnešek jsou na 19 až 23 stupních. Na horách máme trochu chladněji, tam naměříme kolem 12 až 16. Zítra čekáme mírné oteplení. Rtuť teploměru se přes den vyšplhá k 22 až 26 stupňům. Lokálně nám může spadnout přehánka nebo déšť. Jen se nám trochu zhorší biozátěž. Dnešní jedničky, tedy nejlepšího stupně, na dvojku.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
3: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Na Olomoucku jezdíme bez komplikací, to už se ale nedá říci ve Zlíně. Na třídě Tomáše Bati je tady překážka na silnici, konkrétně před křižovatkou s ulicí Antonínova směrem na Zlín Louky. Víme taky, kde si dát pozor na policejní hlídky. Číhají na D35 na exitu Nemilany, na D55 na exitu Napajedla, potkáme je taky na D1 na exitu Přerov. Rychlost si hlídáme taky v Zábřehu v ulici Olomoucká a v Boskovicích v ulici Mánesova. Přejeme vám pohodovou cestu.
6: Tak a teď už hrajem.

0: S vámi je Rádio Skyrock. Od pondělí do neděle pro vás máme ten nejlepší rockový výběr, takže se s námi rozhodně nenudíte. Vedle muziky pro vás ale držíme i ruku na tepu doby. Prolétli jsme aktuální regionální zprávy a novinky a už za chvíli vám povíme, o čem se píše. Teď už ale nebudeme zdržovat, přidáváme plyn a míříme rovnou k dalšímu rockovému nářezu.
1: Skyrock. Na Prostějovsku na 100,2 FM.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: 3, 2, 1, čau prázdniny. V neděli 23. srpna to na výstavišti Kroměříž rozjedeme naplno. Koncert Jaroslava Uhlíře, kolotoče, tvoření i akční stezka, prostě pohodový den pro celou rodinu. Předprodej vstupenek je spuštěn. Více na výstavišti Kroměříž.cz.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Gulášfestu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Gulášfest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
0: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
5: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
0: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
5: Tak jdeme!
0: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
6: Holba Fest. Vůně grilu, pekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival. 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
7: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma 2 výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice? Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
8: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
0: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu. Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Na našich vlnách víme, o čem se píše. Mariánský sloup na Dolním náměstí se opět stal prolézačkou. Tentokrát si ho s hřištěm spletly tři ženy z Prahy. Incident řešila městská policie Olomouc. Více podrobností přináší Olomoucký report. Zákaz odběru povrchových vod se rozšířil na další významné vodní toky. Po Bystřičce, Moštěnce a dalších menších tocích nově platí také pro Bečvu, Moravu, Strhanec, Blatu, Valovou a Hanou, včetně všech jejich přítoků, píše Přerovský rej. V Bystřici pod Hostýnem v areálu Střelnice Bedlina se o víkendu koná regionální závod českého poháru v letním biatlonu. Vypsány jsou kategorie pro dospělé biatlonisty dorost i žatstvo, píše o tom Kroměřížský rej. S naším rádiem jste vždy v obraze, teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock.
0: Melodický rok.
2: Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme vám další zprávy. Po 8 letech má Zoo Olomouc dvě nová mláďata zoborožce šedolícího. Jde o první odchov nového chovného páru tohoto pozoruhodného ptáka, který žije ve východní Africe, a zároveň o odchov v druhé generaci. Před zvěstí nových mláďat je u zoborožce šedolícího zvláštní rituál. Samice se sama blátem zazdí do dutiny stromu. Od té doby je pak zcela odkázána na péči samce a následně už se s mláďaty probourá ven.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Prostějov má v plánu znovu přispět na opravu fasády Plumlovského zámku. Radní doporučují schválit dotaci 1 000 000 korun. Město tak plánuje navázat na předchozí 2 000 000 podporu z let 2024 a 2025. Přípravy opravy fasády Vysokého zámku v Plumlově vyjdou na více než 100 milionů. Plumlov už na projekt získal evropskou dotaci 56 milionů. Hledání hudby v chytrém telefonu za volantem je život ohrožující. Počet obětí smrtelných dopravních nehod ve Spojených státech roste ve dnech, kdy populární zpěváci vydávají nová alba. Podle studie Harvardovy univerzity zatím stojí právě nepozornost řidičů, kteří za volantem streamují novou hudbu na chytrých mobilech, píše o tom ČTK.
0: Sport.
2: Vrchol sezóny rychlostní kanoistiky je za dveřmi. 26. srpna začne v Polsku mistrovství světa. Na akci se představí 22 českých posádek. Největší českou nadějí na medaili bude suverén letošní sezóny Martin Fuchsa. Uvidíme, jak se našim zadaří.
0: Počasí.
3: Na Moravě počítáme zítra z počátku dne s vyšší oblačností nebo se zataženou oblohou. Odpoledne se potom může vyjasnit do polojasna. Objevit by se měly taky dešťové přehánky, no a co se teploty týče. Nejvyšší teploty by se měly přes den pohybovat mezi 23 a 27 stupni Celsia. K tomu nás bude provázet mírný vítr. Ve čtvrtek nás čeká prakticky stejná předpověď, ale s tím rozdílem, že se k dešťovým přehánkám přidají místy i bouřky. Dopravní nehoda dvou osobních aut se s 15. hodinou vyšetřuje na Uherskohradišťsku, a to konkrétně na trase Buchlovice z Lechov. Dá se to ale opatrně projet. S policejními hlídkami potom počítejte v Olomouci na Brněnské, ve Svitavách na Poličské, v Blansku na Gelhornově a taky v Kroměříži na Sladovnách. V Bruntálu na Krnovské ulici potom aktuálně hlásíme zdržení v koloně na 10 minut. Šťastnou cestu!
4: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

0: úterní odpoledne dostává na Skyroku ten správný říz. Vedle toho, že pro vás poctivě vybíráme ten nejlepší melodický rok, vám v téhle hodince přineseme i nápady, kam vyrazit za kulturou nebo odpočinkem. S námi nuda prostě neexistuje. Tohle je Rádio Skyrock.
1: Skyrock. Na Zlínsku na 101,2 FM.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Skyrock.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nudie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
2: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
3: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
4: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov.

0: oslavy.
1: Forsberg.cz.
2: Děláme akce.
1: Forsberg.cz.
0: Večírky i velké firemní eventy.
1: Forsberg.cz.
2: Děláme akce.
3: Skyrock.
2: Skyrock.
1: Skyrock.
3: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

0: S námi máte tu nejlepší muziku a taky tu nejlepší zábavu. V olomouckém kině Metropol, dneska Bar Dotky. Tahle nová česká komedie plná slunce, vína a smíchu nás pobaví také zítra v letním kině v Mostkovicích. Už zítra v Olomouci na Letňáku recitál Malý princ s Janem Cinou a Unique Orchestra. Začátek je ve 20 hodin a prý zbývají poslední lístky. Na olomouckých Poděbradech se taky něco chystá. Bude to Langošový víkend, volume 3. Zveme také na jedno speciální rozloučení s prázdninami v sobotu 22. srpna od 14. hodiny v Hluběnicích v areálu Za kulturákem. Bude tady třeba pohádková cesta a pěnová party a v sobotu taky bude Family Fest Lavina v Hranicích, což je den pro celou rodinu. V sadech československých legií cymbálovka, pole dance, Lenka Dusilová anebo zpívánky Strýčka Líčka. Tak se budeme těšit na lavinu radosti a smíchu v sobotu v Hranicích. Rozhodně si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
1: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz. Akce Zábava.

Brunčovsko i Bruntalsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Informace od nás rovnou k vám. Právě teď začínají zprávy. Nová knihovna v Olomouci má šanci vyhrát cenu. Pobočka knihovny města Olomouce Kotelna na Trnkově ulici, která vznikla přebudováním výměníkové stanice, se dostala mezi 10 finalistů soutěže Brownfield roku 2026. Ta hodnotí proměny nevyužívaných objektů. O vítězi rozhodne komise odborníků a výsledky budou v říjnu.
0: Prostějov aktuálně.
2: Budeme si moci v Prostějově udělat fotku se speciálním rámečkem. V Kolářových sadech město nechá brzy vytvořit dřevěný fotopoint v podobě srdce. Další fotopoint radnice plánuje ještě v centru Prostějova. Zpřístupnit kulturu co nejširšímu okruhu lidí, to je aktuální cíl Ministerstva kultury. Nově proto zpřístupní státní galerie veřejnosti zdarma, a to od září, každou první neděli v měsíci, zatím do konce roku.
3: Ty volné neděle pro nás i pro ty lidi představují příležitost vrátit se na oblíbená místa, poznat stále sbírky, objevit muzea či galerie, kam se dosud nevydali, a tím pádem získává daleko silnější vztah našemu kulturnímu dědictví, než dosud, kdyby je to ani nenapadlo, kdyby to bylo zastupné.
2: Vysvětlil pro ČTK ministr kultury Otto Klempíř. Seznam galerií, které budou od září každou první neděli v měsíci přístupné veřejnosti zdarma, najdeme na webu Ministerstva kultury. Například v Olomouci jde o expozice v Muzeu umění, v Muzeu moderního umění a v arcidiecézním muzeu.
1: Sport.
2: Lavičku druholigové fotbalové Kroměříže opouští trenér Darko Šuškavčevič. Černohorský kouč rezignoval po sobotní vysoké porážce 0-4 s Jihlavou, po níž je tým v lize poslední. Jeho nástupce klub zatím neoznámil.
1: Počasí.
4: Předpověď meteorologů na středu. Nejvyšší teploty přes den mezi 23 a 27 stupni Celsia, k tomu nejprve zatažená obloha nebo oblačno, odpoledne pak místy polojasno. Mírný vítr a dešťové přehánky. Podobně by mělo počasí vypadat taky ve čtvrtek, nicméně k uvedené předpovědi musíme přidat i bouřky, které mohou být místy i silné.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
4: Taky se 16. hodinou neseme na naší vlně rychlé dopravní zprávy. No a ty začínáme v Šumperku na Olomoucké ulici. Došlo tady k požáru dodávky, je to u čerpací stanice Shell. Je to neprůjezdné, no a ještě nějakou dobu se to bude muset objíždět kolem Kauflandu. Jinak na policejní hlídku aktuálně pozor na D1 směr Hříkovice za exitem Hulín, v Prostějově za Kosteleckou a nebo v Opatově. Jinak Konice, Husova ulice, tady je aktuálně zdržení na čtvrt hodiny. A na cestě na Šternberg z Olomouce počítejte za odbočkou na Tovéř 10 minut do plusu.
1: Tak a teď už hrajem.
0: Skyrock.

0: Velká balení a ještě větší úspora. V Teďe ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Teďe výhodně. Vždycky.
1: Plán na 22. srpna. V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší Pěna i Hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
4: Černáno přišlo. Zubata. Černáno přišla.
3: Zubata si na ně jen tak nepřijde. Všech pět pohromadě. A to myslíme doslova i obrazně. Kocáb, Pavlíček, Čok, Kryšpín a Hrubeš.
5: Žádný nostalgický playback.
3: Žádný upjatý snaživec
5: nebo člověk bez talentu.
3: Ale poctivý rokový nářez. Pražákům je hej, když míří do Olomouce.
6: Pražákům je tu hej, nikam nezapomněj.
3: Pražský výběr v původním složení. Pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc.
7: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
8: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
7: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
8: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
7: Tak jdeme!
8: Šantovka Family Day. 29. srpna, Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
9: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Třáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunatic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
10: Skyrock.
11: Skyrock.
10: Rádio Hana Skyrock.
11: Skyrock.
12: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
13: Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou.
12: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
13: Zprávy na Skyroku hned po celé.
12: Tak nás laďte dál.

0: Letní servis na Skyroku.
1: Léto dál láká k nějaké romantické procházce, ať už tady u nás, nebo u moře. A pokud se potíte někde na pláži, tak si možná ze zvyku na sebe šplíchnete oblíbený parfém. Ovšem pozor, běžné vůně často obsahují alkohol nebo esenciální oleje, které v kombinaci s UV zářením spouštějí chemickou reakci. Výsledkem mohou být nevzhledné pigmentové skvrny na krku a dekoltu, které se pak těžko odstraňují. A to není všechno. Z parfému může někdy vzniknout i ošklivá alergická reakce a podráždění. V létě sáhněte raději po tělových sprejích bez alkoholu anebo nechte parfémování až na večerní párty po západu slunce.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
4: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
8: V Galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
0: Skyrock. Milujeme rock. Milujeme rock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
2: Máme tu pro vás aktuální informace, ať máte přehled. Rozvíjejí se nové sady v Olomouci. Stavbaři zbourají starou a nevyužívanou plynovou kotelnu na sídlišti na Zikově ulici. Místo pak nechá radnice zatravnit a vznikne tu i parkoviště. Bourání kotelny skončí v závěru srpna. Demolice staré kotelny je součástí proměny této části sídliště na nových sadech. Připomeneme, že z bývalé výměníkové stanice na Zikově ulici vznikla nová pobočka knihovny města Olomouce a ta od letoška půjčuje přes 15 000 knih.
1: Přerovsko aktuálně.
2: A co se děje na Přerovsku? Po Bystřičce a Moštěnce přichází na řadu i řeka Bečva. Kvůli suchu začal platit zákaz odběru povrchové vody i na dalších tocích v Přerově a okolí.
3: Poté, co minulý týden vstoupilo v platnost omezení pro Bystřičku, Moštěnku, Mlýnský Náhon, Olešnici a Morávku,

0: její přítoku. Zákaz tak nyní platí na celém území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov.
1: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Škola už na nás mrká, blíží se začátek školního roku a s ním i větší výdaje na děti. Jak to teď vypadá? Zářijový začátek školního roku přinese rodičům dětí na základních školách výdaje v rozmezí 5 až 15 tisíc korun, ukazuje průzkum novinek.cz. Vedle nákupu pomůcek, jako jsou aktovky či sešity, rostou i náklady na obědy či kroužky. Nástup na střední školu vyjde rodiče ještě dráž. Celkové náklady na začátku školního roku začínají u částky 10 tisíc korun. Výdaje rostou kvůli vyšším nárokům na vybavení, kroužky, na dojíždění i stravování žáků.
3: Sport.
1: Svou formu prověřují hokejové kluby z našeho regionu před novou sezónou. Přípravný zápas dnes na domácím ledě hrají přerovští Zubři. Od 17 hodin 30 minut vyzvou Vsetín a pak od 18 hodin utkání Berani Zlín proti Žilině a Kroměříž versus Šumperk. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
3: Počasí.
4: Dnešní noc by měla být dle meteorologů zatažená a teploty mají spadnout k 16 stupňům Celsia. Zítra počítáme dopoledne i nadále s vyšší oblačností, případně se zataženou oblohou, odpoledne pak sem tam vykoukne i sluníčko. Teploty nás čekají okolo 25 stupňů a připočíst k nim musíme taky mírný vítr a dešťové přeháňky. Ve čtvrtek se přidají i bouřky, ale jinak nás čeká podobná předpověď.
3: Doprava.
4: Bourá se v Zábřehu na Olomoucké ulici, je to s policií na místě, ale opatrně průjezdné. No a nehoda je taky na D640 směr Vyškov na exitu pro Prodek u Prostějova, taky tudy se ale řidiči dostanou. No a na nehodu dvou osobních aut potom pozor i na Pražské ulici v obci Letovice na Blanensku, i zde se dá ale dostat. Policejní hlídky hlídají provoz se 17. hodinou na D1 směr Vyškov na exitu Kojetín, taky ve Valmezu na Vsetínské anebo na obchvatu Olomouce na exitu Nemilany. Šťastnou cestu.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
6: Tak a teď už hrajem.

0: Z reproduktorů zní Rádio Skyrock a my pro vás vybíráme ten nejlepší melodický rock. Máme tu úterý 18. srpna a společně ho držíme v pořádném tempu. Jaké historické milníky nebo zajímavosti se k dnešnímu dni vážou, to si rozebereme ještě během této hodinky v našem kalendáriu. Než na to přijde řada, dopřejte knoflíku hlasitosti trochu pohybu doprava, ať si můžeme pořádně na hlas užít náš nejlepší rockový výběr. Posloucháte Skyrock.
1: Na Šumpersku na 100 FM.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice? Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák, staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Vít, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt Rizí koncept festivalu Holbafest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz
6: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
7: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
6: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
7: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
6: Vstupenky na smsticket.cz.
7: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Rádio Hana Skyrock.
12: Skyrock. To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál.
11: www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě.
12: Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: 18. srpen je tady v plné parádě. Narozeniny slaví zpěvák Mika, také sportovní komentátor Robert Záruba, anebo programový šéf našich tří rádií Hana Skyrock Metropole Marek Berger. Takže všechno nejlepší.
2: Vaše letní rádio a číslo jedna. Jedeme dál.
1: Jasně, Marku, jedeme dál. Svátek má mimochodem každá Hela, Helča, Helenka a na dnešek připadá také Den šťastné náhody. A vy ladíte to nejlepší rádio. Náhoda? Nemyslím si. Je tady dál úterý 18. srpna 2026. Skyrock, kalendárium.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Jsou tu zprávy. Dál pro vás sledujeme detaily zásadní novinky v městské hromadné dopravě v Olomouci. Dopravní podnik spustil ve 20 tramvají a autobusů terminály pro nákup jízdenek platební kartou. To od nás víte. A postupně uvede do provozu další.
3: Máme plánováno v každém voze jeden validátor, u dalších vozů dva. Nicméně v současné době už máme objednány nové elektrobusy, nové tramvaje, nové dieselové autobusy a u těchto dodávek už uvažujeme o tom, že v každém vozidle budou 3 validátory, to znamená u každých dveří bude samostatný validátor. Postupně budeme zahušťovat.
2: Vysvětlil předseda představenstva dopravního podniku města Olomouce Jaroslav Michalík. Do konce srpna mají tyto moderní validátory fungovat ve všech 150 vozech městské hromadné dopravy. Olomouc byla posledním krajským městem, kde nešlo ve vozech MHD koupit jízdenku kartou.
4: Prostějov aktuálně.
2: Ochrana památek v Prostějově, zahrádku, vstupy a vjezdy Národního domu v Prostějově budou nově hlídat kamery. Radní schválili nákup 4 kamer, které mají chránit jedinečnou secesní památku před vandaly, informuje město Prostějov. Obavy z požárů povolili. Meteorologové v úterý v celé České republice zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Ta platila kvůli suchu a vedru několik týdnů. Riziko ale snížily srážky, které se začaly objevovat v neděli.
0: Sport.
2: Hodně vysokého hráče sehnal pod koš basketbalový tým BK Olomoucko. V sestavě týmu Národní basketbalové ligy našel místo 2,10 m vysoký Američan Manny Bates. 26-letý hráč podepsal z Hanáky smlouvu na jednu sezónu.
0: Počasí.
5: Na Moravě počítáme zítra z počátku dne s vyšší oblačností nebo se zataženou oblohou. Odpoledne se potom může vyjasnit do polojasna. Objevit by se měly taky dešťové přehánky, no a co se teploty týče. Nejvyšší teploty by se měly přes den pohybovat mezi 23 a 27 stupni Celsia. K tomu nás bude provázet mírný vítr. Ve čtvrtek nás čeká prakticky stejná předpověď, ale s tím rozdílem, že se k dešťovým přehánkám přidají místy i bouřky.
0: Doprava.
5: I nadále se vyšetřuje dopravní nehoda v obci Letovice na Blanensku, a to na Pražské ulici. Dá se tu ale se zvýšenou opatrností projet v pohodě. Policejní hlídka je s 18. hodinou v obci Břest, taky na Vizovické ulici ve Zlíně. No a na menší zdržení na 5 minut, potom aktuálně pozor v Olomouci, na Bořivojově a nebo ve Svitavách na Lanškrounské. Dobře dověďte.
0: Tak a teď už hrajem.
4: Skyrock.

0: Rádio Skyrock, váš denní přísun poctivé energie. Naše vlny teď patří jednomu skvělému hitu za druhým. K poctivým kytarám vám ale servírujeme i čerstvé dění z Hané. Zábavné magazíny nebo rozhovory se zajímavými osobnostmi. A přesně na jednoho takového hosta se můžete těšit už brzy. S vámi je Skyrock.
1: Na Blanensku na 88,7 FM.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 18. srpen na Skyroku. Začneme domácí hudební událostí z roku 1990.
2: Prezident republiky Václav Havel odpoledne přijal zřejmě největší rockovou legendu všech dob, Rolling Stones.
3: Jejich 500 000 watů bylo slyšet po celé Praze a určitě ještě mnohem dál. U něch původně poněkud neuvěřitelných 100 000 platících diváků se také stalo skutkem. A tak vedle zážitku uměleckého dojde i na naplnění charitativního poslání koncertu s výtěžkem věnovaným na konto výboru dobré vůle a tím ve prospěch postižených dětí.
1: A takhle v televizi tehdy zvali samotný Mick Jagger a Keith Richards.
4: Hi, I'm Mick Jagger. Kamani sebali do Prahy. And we'll be seeing you there on August the 18th. At the Strahov Stadium.
5: Ahoj, Čekoslovakie.
1: Od Stonů jdeme k jejich souputníkům ze 60. let Beatles. Ti 18. srpna 1962 poprvé koncertují v jejich nejznámější sestavě s bubeníkem Ringo Starrem, který na přání nahrávací společnosti nahrazuje Pete Besta. Ve stejný den, ale v roce 1982, se Beatles dostává pocty v domovském Liverpoolu, kde po každém z členů je pojmenována ulice. Nakonec vzpomínka na vstup new metalu do mainstreamu. 18. srpna 1992 1998 vydávají Korn své třetí album Follow the Leader. Deska dosahuje vrcholu prodejního žebříčku Billboard 200 a celosvětově se jí prodalo dosud více jak 14 milionů. I zítra servírujeme chuťovky z historie, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
6: Premiér Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premiér Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz. Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
7: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunatic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
8: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
9: Plán na 22. srpna? V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Léto se pomaličku blíží do finále a další super festiák je před námi. Pokud chcete zakončit prázdniny pořádnou porcí muziky, zábavy a skvělé atmosféry, zbystřete. Na telefonu Petra Pášová, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Poslední prázdninová sobota bude patřit Holba Festu. Kdy přesně, kde se letos uskuteční? Popovídejte.
2: Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna přímo v areálu pivovaru Holba v Hanušovicích. Letos jsme připravili program inspirovaný jeseníky, který propojí skvělou hudbu, poctivé pivo a horskou gastronomii. Novinkou je možnost kempování přímo v areálu od pátku do neděle. Hlavní program v sobotu odstartuje speciálním koncertem Pokáče pod širým nebem a pokračovat bude až do večera koncerty i další doprovodným programem.
1: K tomu se dostaneme, komu je festival určený?
2: Holba Fest je určený pro všechny, kteří mají rádi hory, dobrou hudbu, poctivé pivo a pohodovou atmosféru. Není to klasický pivní festival, ale celodenní zážitek inspirovaný právě zmíněnými jeseníky. Přijdou si na své mladí lidé, skupiny přátel i rodiny s dětmi. Pokud chcete zažít festival trošku jinak než obvykle, Holba Fest by vám rozhodně neměl uniknout.
1: Otázka zní, v čem bude letošní ročník Holba Festu podle vás ještě jiný a ještě lepší než ty předchozí?
2: Každý rok se snažíme festival posouvat dál, ale to jsme připravili několik novinek. Poprvé nabídneme možnost kempování přímo v areálu pivovaru, speciální akustický koncert Pokáče pod širým nebem i horskou gastronomii, která představí speciality z různých českých pohoří. Chceme, aby si lidé odvezli nejen vzpomínku na skvělé koncerty, ale na celý den plný jedinečných zážitků.
1: O Pokáčovi jsme tedy už slyšeli. A kdo další vystoupí na pódiu Holba Festu v Hanušovicích během poslední prázdninové soboty?
2: Na hlavním pódiu vystoupí Reflexy, Kateřina Marie Tichá, Blue s Jitkou Čvančarovou nebo Valda Gang. My ale nechceme lákat na hudební program. Návštěvníci se mohou těšit také na prohlídky pivovaru, školu čepování, akrobatickou show, losers, cirk, kampany mezi pivovarskými komíny nebo bohatou nabídku horských specialit.
1: Co vstupenky na Holba Fest?
2: Nejvýhodnější je koupit vstupenky v předprodeji na webu Holba www.holba.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mohou si vybrat i zvýhodněné balíčky, včetně kempování nebo speciální vstupenky na koncert Pokáče. Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna v areálu pivovary Holba v Hanušovicích a všechny posluchače na tuto jedinečnou oslavu jeseníku, dobrého piva a skvělé muziky srdečně zveme.
1: Holba Fest 29. srpna v Hanušovicích a s pozvánkou Petra Pášová. Děkujeme, přijedeme.
2: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí, poslouchejte dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: 3, 2, 1, čau prázdniny. V neděli 23. srpna to na výstavišti Kroměříž rozjedeme naplno. Koncert Jaroslava Uhlíře, kolotoče, tvoření i akční stezka, prostě pohodový den pro celou rodinu. Předprodej vstupenek je spuštěn. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
0: Forsberg.cz.
4: Děláme akce. Forsberg.cz.
0: Svatby a oslavy. Forsberg.cz.
4: Děláme akce.
0: Forsberg.cz. Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
4: Děláme akce.
5: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Guláš Festu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Guláš Fest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
6: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
7: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
6: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
7: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
6: Tak jdeme!
7: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
8: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
9: Melodický rok
0: Skyrock.

0: rokový podvečer. Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děkujeme, že nás posloucháte. Jsou tu zprávy. Dál pro vás sledujeme detaily zásadní novinky v městské hromadné dopravě v Olomouci. Dopravní podnik spustil ve 20 tramvají a autobusů terminály pro nákup jízdenek platební kartou. To od nás víte. A postupně uvede do provozu další.
2: Máme plánováno v každém voze jeden validátor, u dalších vozů dva. Nicméně v současné době už máme objednány nové elektrobusy, nové tramvaje, nové dieselové autobusy a u těchto dodávek už uvažujeme o tom, že v každém vozidle budou 3 validátory, to znamená u každých dveří bude samostatný validátor. Postupně budeme zahušťovat.
1: Vysvětlil předseda představenstva dopravního podniku města Olomouce Jaroslav Michalík. Do konce srpna mají tyto moderní validátory fungovat ve všech 150 vozech městské hromadné dopravy. Olomouc byla posledním krajským městem, kde nešlo ve vozech MHD koupit jízdenku kartou.
3: Prostějov aktuálně.
1: Ochrana památek v Prostějově, zahrádku, vstupy a vjezdy Národního domu v Prostějově budou nově hlídat kamery. Radní schválili nákup 4 kamer, které mají chránit jedinečnou secesní památku před vandaly, informuje město Prostějov. Obavy z požárů povolili. Meteorologové v úterý v celé České republice zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Ta platila kvůli suchu a vedru několik týdnů. Riziko ale snížily srážky, které se začaly objevovat v neděli.
0: Sport.
1: Hodně vysokého hráče sehnal pod koš basketbalový tým BK Olomoucko. V sestavě týmu Národní basketbalové ligy našel místo 2 metry 10 vysoký Američan Manny Bates. 26-letý hráč podepsal z Hanáky smlouvu na jednu sezónu.
0: Počasí.
4: Předpověď meteorologů na středu. Nejvyšší teploty přes den mezi 23 a 27 stupni Celsia, k tomu nejprve zatažená obloha nebo oblačno, odpoledne pak místy polojasno. Mírný vítr a dešťové přehánky. Podobně by mělo počasí vypadat taky ve čtvrtek, nicméně k uvedené předpovědi musíme přidat i bouřky, které mohou být místy i silné.
0: Tak a teď už hrajem.
3: Skyrock.

0: Profesore, zas ten váš Olprán.
1: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
0: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
1: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
2: Holbafest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holbafest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: V Galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
5: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: Teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Na našich vlnách víme, o čem se píše. Mariánský sloup na Dolním náměstí se opět stal prolézačkou. Tentokrát si ho s hřištěm spletly tři ženy z Prahy. Incident řešila městská policie Olomouc. Více podrobností přináší Olomoucký report. Zákaz odběru povrchových vod se rozšířil na další významné vodní toky. Po Bystřičce, Moštěnce a dalších menších tocích nově platí také pro Bečvu, Moravu, Strhanec, Blatu, Valovou a Hanou, včetně všech jejich přítoků, píše Přerovský rej. V Bystřici pod Hostýnem v areálu Střelnice Bedlina se o víkendu koná regionální závod českého poháru v letním biatlonu. Vypsány jsou kategorie pro dospělé biatlonisty dorost i žactvo, píše o tom Kroměřížský rej. S naším rádiem jste vždy v obraze, teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock. Skyrock.

0: dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice? Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Guláš Festu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Guláš Fest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
6: Rádio Hana Skyrock.
7: Skyrock.
6: Největší výběr rokových hitů na jednom místě.
1: Bezkonkurenčně nejširší playlist rokových pecek v éteru.
6: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
1: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.
7: Skyrock.

0: 10 nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
1: Děláme akce. Forsberg.cz.
2: Svatby a oslavy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
3: Forsberg.cz.
2: Večírky i velké firemní eventy.
3: Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
4: Rádio Hana Skyrock.
2: Skyrock.
5: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
6: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
5: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

Podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Hezký 18. srpen na Skyroku. Začneme domácí hudební událostí z roku 1990.
3: Prezident republiky Václav Havel odpoledne přijal zřejmě největší rockovou legendu všech dob, Rolling Stones.
4: Jejich 500 000 W bylo slyšet po celé Praze a určitě ještě mnohem dál. U něch původně poněkud neuvěřitelných 100 000 platících diváků se také stalo skutkem. A tak vedle zážitku uměleckého dojde i na naplnění charitativního poslání koncertu s výtěžkem věnovaným na konto výboru Dobré vůle a tím ve prospěch postižených dětí.
2: A takhle v televizi tehdy zvali samotný Mick Jagger a Keith Richards.
5: Hi, I'm Mick Jagger. Kamani sebali do Prahy. And we'll be seeing you there on August the 18th. At the Strahov Stadium.
6: Ahoj, Czechoslovakia.
2: Od Stonů jdeme k jejich souputníkům ze 60. let Beatles. Ti 18. srpna 1962 poprvé koncertují v jejich nejznámější sestavě s bubeníkem Ringo Starrem, který na přání nahrávací společnosti nahrazuje Peta Besta. Ve stejný den, ale v roce 1982, se Beatles dostává pocty v domovském Liverpoolu, kde po každém z členů je pojmenována ulice. Nakonec vzpomínka na vstup new metalu do mainstreamu. 18. srpna 1998 vydávají Korn své třetí album Follow the Leader. Deska dosahuje vrcholu prodejního žebříčku Billboard 200 a celosvětově se jí prodalo dosud více jak 14 milionů. I zítra servírujeme chuťovky z historie, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Baví nás bavit vás. I v úterý Skyrock.
7: Nejlepší rockový výběr.

0: Martina Kvítko Procházková komentuje nejlepší rockové megahity všech dob.
1: Nickelback, tak to je kanadská rocková skupina, která se proslavuje v roce 2001 svým pilotním singlem How You Remind Me a následně album Silver Side Up. Zpěvák Chad Kroeger si občas odskočí do nějakého solového projektu anebo duetu a pak se zase rád vrátí zpátky domů k Nickelback. Víte vlastně, jak vznikl název téhleté kapely? Oni sami tvrdí, že v mládí dělali brigády v nejrůznějších fast foodech, kde cena hamburgerů končila tradičně číslovkou 99, tedy 99 centů. A oni se úplně každého zákazníka vždycky ptali, jestli chtějí ten jeden niklák zpátky. Nickelback? A tak se zrodila velmi slavná rocková partička Nickelback a How You Remind Me. Tak to vosol a hobluj.
0: Vracíme vaše vzpomínky na nejlepší rockové songy všech dob. Rádio Hana Skyrock.

Like a natural whiskey barrel. That's me.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Léto se pomaličku blíží do finále a další super festiák je před námi. Pokud chcete zakončit prázdniny pořádnou porcí muziky, zábavy a skvělé atmosféry, zbystřete. Na telefonu Petra Pášová, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Poslední prázdninová sobota bude patřit Holba Festu. Kdy přesně, kde se letos uskuteční, popovídejte.
2: Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna přímo v areálu pivovaru Holba v Hanušovicích. Letos jsme připravili program inspirovaný jeseníky, který propojí skvělou hudbu, poctivé pivo a horskou gastronomii. Novinkou je možnost kempování přímo v areálu od pátku do neděle. Hlavní program v sobotu odstartuje speciálním koncertem Pokáče pod širým nebem a pokračovat bude až do večera koncerty i další doprovodným programem.
1: K tomu se dostaneme, komu je festival určený?
2: Holba Fest je určený pro všechny, kteří mají rádi hory, dobrou hudbu, poctivé pivo a pohodovou atmosféru. Není to klasický pivní festival, ale celodenní zážitek inspirovaný právě zmíněnými jeseníky. Přijdou si na své mladí lidé, skupiny přátel i rodiny s dětmi. Pokud chcete zažít festival trošku jinak než obvykle, Holba Fest by vám rozhodně neměl uniknout.
1: Otázka zní, v čem bude letošní ročník Holba Festu podle vás ještě jiný a ještě lepší než ty předchozí?
2: Každý rok se snažíme festival posouvat dál, ale to jsme připravili několik novinek. Poprvé nabídneme možnost kempování přímo v areálu pivovaru, speciální akustický koncert Pokáče pod širým nebem i horskou gastronomii, která představí speciality z různých českých pohoří. Chceme, aby si lidé odvezli nejen vzpomínku na skvělé koncerty, ale na celý den plný jedinečných zážitků.
1: O Pokáčovi jsme tedy už slyšeli. A kdo další vystoupí na pódiu Holba Festu v Hanušovicích během poslední prázdninové soboty?
2: Na hlavním pódiu vystoupí Reflexy, Kateřina Marie Tichá, s Jitkou Čvančarovou nebo Valda Gang. My ale nechceme lákat na hudební program. Návštěvníci se mohou těšit také na prohlídky pivovaru, školu čepování, akrobatickou show Losers Cirque Company mezi pivovarskými komíny nebo bohatou nabídku horských specialit.
1: Co vstupenky na Holba Fest?
2: Nejvýhodnější je koupit vstupenky v předprodeji na webu Holba www.holba.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mohou si vybrat i zvýhodněné balíčky, včetně kempování nebo speciální vstupenky na koncert Pokáče. Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna v areálu pivovary Holba v Hanušovicích a všechny posluchače na tuto jedinečnou oslavu jeseníků, dobrého piva a skvělé muziky srdečně zveme.
1: Holba Fest 29. srpna v Hanušovicích a s pozvánkou Petra Pášová. Děkujeme, přijedeme.
2: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí, poslouchejte dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.

0: baví nás bavit vás. I ve středu. Skyrock.
1: Nejlepší rockový výběr.

Pluje si éterem, každý ho vidí, moravský žralok, co nežere lidi. Skyrock.

0: kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 19. srpen na Skyroku. Kalendárium startujeme kosmonautikou.
2: Z ruského kosmodromu Baikonur vyrazila 19. srpna 1960 netradiční posádka.
3: Psi Strelka a Bělka nebyly sice prvními živými tvory ve vesmíru, jako první se ale vrátili na Zem živí. V raketoplánu Sputnik 5 měli početný doprovod.
2: Bylo to poprvé, co se zpátky na Zem vrátila většina živých zvířat v pořádku. Cestu nepřežilo asi 20 myší, z psů Strelky a Bělky se staly hrdinové. Vycpaná těla obou voříšků jsou dodnes vystavená v Moskevském muzeu kosmonautiky.
1: 19. srpen je nebývale bohatý na výročí narození velkých rokových osobností. Nejstarší ročník 1939 byl bubeník Ginger Baker, proslulý díky Power Trio Cream s Ericem Claptonem, Blind Faith nebo BBM s Gary Moorem. Následuje roková zpěvácká megastar Ian Gillan, narozený v roce 1945. Nejtypičtější zpěvák Deep Purple zpíval také v Black Sabbath nebo hlavní roli v nejznámější rockové opeře Andrew Lloyd Webbera a Tima Rice Jesus Christ Superstar. Od roku 1951 slaví také John Deacon. Z Queen ho známe především jako baskytaristu. Pro tuto kapelu píše hity jako I Want to Break Free, Another One Bites the Dust nebo Friends Will Be Friends. Nejmladší z dnešního výběru je zpěvák a autor megahitu švédských Europe The Final Countdown Joey Tempest. Je s námi od roku 1963. Zítra opět vybíráme z dějin. Poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.